0: Co tam jenčinou papečeche? Dobrý aniel. Matej Jeswok je příjemný, všako jsem jeho již opřede připovědživa a on nám přeradží, kterým témam se tu dnes věnujeme. Matej, dobrý aniel.
1: Dobrý ranko vám. Bonželu, to však je samozřejmá redakcia se serbskými modlostnými ve Vukraju rozmluvila a jsme vám podcast vůsobania zestajili a vozevili. Dále věnujeme se drastovým bozám, však nitko ve názvime tun, abo ta tam nás na kus doušu kapu abo bezel treba. Kelko vede vo národných menšinách so poprom na serbských šulách vúčuje. O tem poveda požišo Jakub Voučo a ja bych nedávno v Serbskom muzeu, tam by doktor Robert Lorenz ve rieže zorabistika popuču pozastav a je tam predstavil analýzu 71 titulných stronov do toho nasčenho kalendra moja domizna a to poľadáme potom na nekotre aj stereotypy, kýšoďa sa z analýzu učítač a Filo Melos aj tom přijotuje vo sebite let chce menúce do italskeje.

0: Pošolí, nedom nastudí, abo do vukovania, to nie je za všetkých modostných, samozrozumlivé, a plán A. A nekoci prosím, tiež raz do vukraja sa podaja, tam jenož si ľubič nedáža, ale tam tiež dživaja a sú živí dlhší čas. Hej, nekoci to voproži činia, to dženskejší džin je ničo tak neušiedného. Kaž ste snáno ponželúve zadkuli pola nás vyšeli, zváža so na taký dodom, kde tiež holce pšelša rade, tak bešte dve mody žone ponželú s hostčom miestrujím Hanna Nukec z Nuknice.
1: Aj ve Španske sem ja 5 mesiacov do napromo dživova, a se kuspina za naroma dživa, pon sem ja še 1 mesiac do jenož španšinu si naučiva. A v Indonésku sem ja také menované backpacking-činu a potekím sa s nakrbetníkom přes Indonésku kus kýrživa a si tú ránu krajinu ubladala.
0: A jej po boku bie Mila Gisvokec z Dobrošic. Tež ona je si do sveta vulečova s nekotrými čežemi, kajš ona nám ponželu povedala.
2: Tu popravne plán zame byše ako operka v Norvíkskej dživač, tam bych pon tež jeden mesiac od novembra hač decembra. Tam pa ja som nesem tak s mojim hustým nánom zrozumiela, tak som sa v prvnom týdženu hižo vupovedžila a potom zastanula a v tutom času som znal započnula online za novými alternatívami putač a to je mi na jara přečená nímska svojba z nižozemskej na přečo šišva.
0: Što z tej mody žonie šo takhle doži vývoj môžete si v našem podcastče naposkač. Po ním vedže daj Franz Richter a Hanna Šmitec, kotrajš nieste ponželu jenež vúsovanie zadkule moderirovavoj, ale tiež do sveta telefonovavoj a tak modostnoch v Irske, v Gáne, Tanzanii, Islandske abo tiež v Čile docpivoj. Šoto je zimane v jenom podcastče, kotrajš môžete si vodnetka naposkač na ARD Sounds. Vosom menšinu išče a potom zmeje Matej Gisvauk, bo išče za nás.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Matej Gisvauk.
1: Dobre ranje. Srpski šulski a zetkovanski centrum v Budešinje dostanje novu menzu. Juhce krajnaradny zariad hač do konca 2028 podľa internáta natvarič. Kajž z Džilina na prašvanie je zamier novotvára srpským šuloriam kýž na gymnázii a do vyššie a zakladnie šule kodža, kajž tež internátnym džičom, dlhodobne dobre vúmenenia za zastaranie zjedžúvsky čič. Nimo to je s tým v šulským tvareniu potom viace miestna, šako ma so tu kvíľna ječonia na dve riadoni pred tvarič. Hišče nima budeski krajnoradne záradky, še nošo komplexa přizvolenie za spichovanie. Tučasne kalkuluje z 3,5 miliónami euro, kiš moa nua menza pfačič. Všetke 57 miesto a gmenu v okresa Budešin podpiera požadanie vo Einsteinovi teleskop ve Vúžice. Na čarovším posiedženiu miešča a viesnanostu v okresa podpisachu list, s ktorým signalizuje svoju podpieru za sledženský vulkoprojekt. Ve prvním poleče 2027 chce projektový tým Technické univerzite Drežane požadanie zapodať, v biehu leta má sa potom rozsúdiť, že v Európe sa tutun teleskop tvári. Vún má viacere miliardy euro płacić, a w najlepszym padzie konc 2030 lat započeć dziewać. Handri Zeler, drebie svaune serbski basnik, jeho zamožnosť, če jako komponist pak pichu jara vopmiezovane. Jako příklad pokazaštej Mirko Šot a dr. Franz Šin čera ve budeskim serbskim domie miestrujem rukopise Zelerjových notu. Ani melodiju svaune Lubki Lilie nie on sam napisal, ale se ju od druho komponiste dopisač dal. Zelerjova melodija ke Havidžu Lip Tačata Čanič je kytro podobna tedy znatemu nemskemu ludovemu spevi. Zaslužba Zelerjových melodiju bie po svojach Mirka Šota a Franca Šinaskera za svojne serbskih studentov z cela do serbskeho spievania pohoňovali. Do toho bych u serbske ľudové spieve mie z nimi liedma znáte. Miesto Kulu vúživa serbsku komunálnu paušálu zamiane za spichovanie serbskej rieče a kultúry. Tak buchu gratulne voňových voborov a nadružné tafle jednotne dôrečne popísané. Mimo to ste serbská drastová stva a krabatúva zakladná šúla Pširalský za ladanie svojich národných drastov dostavoj. Tež ve prichodže sú investície do vôhodovania s dôrečnými taflemi a serbské kubanské materiálie plánované. Spolnomocnjene za naležnost če Serbo Štefan Rachel vidi v tem važne přinožke za zakovanje serbske identite v Kulovske končinje. Z 8 projektami vopčili so Honja Vúžica na zakskim vúbečovanju nutskunih mjestov z mjenom Up in the Mitte. Lieca, že voto, zo maja namjesta v centrumach kurdnejše byč. Mjestrujem povabi so Budešin s ideju přípravu, kiž dađa vodu so Mijolič a tak ľudži na horcich dňach vokvodnja. V Žitave maja planované mobilne vauky zastaječ, kiž kotk skiča, a v Zorelcu chceča v nutskunih dvorach viace kirku až tomu zvosadžeč. Za tute a druhe ideje přemostaja zakska viac zač 300 000 euro mitovanských penes a v novembru do večerio vúzvola. A to one bychu naše povestče, kýž namakače tež na našej internetovej strane a v našej dábondnej app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Budešinje pokaza žive slibro 12 stopňov po tekým dvojce, telko kaj ščera, to je opravdže tiež pitneč, k tomu čaja mročile na nebiu, te pak nás čenca cilžim převoča, přeco zaso, maso podešťovač pohony Vúžice. Slunco te skýry minula dáme dženca, buďže veci kojete a žive slibro te zalieze na maximálne 15 stopňov.
2: Aktuálne vopkadne pokyvy žiadne za vás. Nima môj tuž pri môj dobrú jezbu do džencnejšho štvortka.
0: Serbský rozvoz.
2: Štyri po napošest Čechia.

Sedom pošestřeche do baranje, přeje vám serbske rozvaz. V našem programe však venujeme so pravi dvonje tež narodnym menšinam Europy. Rune Hakle šako je so tež vodmiu Fuhrenkongres v Helsinkach, čiž sú so narodne menšine zetkali. Kak pak je to na šulach? Kelko vede šeri so tam o narodnych menšinach? S tutem prašenjom zabirame so tu nedom. Stolz.

0: Filomelos. Dirdam dejstva Marmie Drozene.
1: Po takim, ty měníš prostě odličeč. Hač do italské. Já lube Filomelos, tak celé daleko pryč.
2: Hej, prostě odličeč. Je na zima najjace drozno to činí. A ty, Filomelos, solica raz tež do juha polečíš. S můj šop šerje čavoj. A já vím, co so veselíš.
1: Hej, šun, ale kusk tež nic. Netrebám já vupokaz.
2: Nie, netrebáš.
1: Nešto kjeđi, rumzalju, mumlenju.
2: Nie, žaden proviant. Ty namakáš popuču dosť.
1: A što je s mojim mechkuškým zaučkom?
2: Ach, s tým nemôžeš léčeť. Vostajun tu.
1: Ale što potom, ty som mučný.
2: No potom pýtaš si přítulne blečk a hotovo.
1: Ojej, míž nové brúško kodži. Myslu si za vy. Děti, mi poprachujete.
2: Oh, Filomeloso, ty tla ještě z celá odličal nese.
1: Já vím. Okej. Netko?
2: Netko.
1: Dere. Я лечу! Я лечу!
2: То ты тола хева ктыш чиниш?
1: Ну, хай, але я лечу нитко енош до едного смира.
2: Трихи, стайне до юха, юха запада. Добрый лет! Филомелосо, пшин строе зас!
1: Буду!
2: На, джичи, не е наш Филомелос звужите, je so převinul a léčí skončně do italské. Ale huj, co to s ním je?
1: Já věc se nemůžu.
2: Što? Nedám tu za pěstovaniu? Što tam máš? Pučovanskou korost?
1: Vidíš, nitko jsem kore. Já nemůžu dále léčeť. Já dobiu doma vostať.
2: Přeco, Vomire. Se jenaš rozpěršene, kaj su džiči rozbudžene, tež dobia před vele ľudžimi basim přednes. Abo tež maja šulske džiči kontrolu před sobou.
1: Ale mi je hubene.
2: To je normálne.
1: To nepůjde rád se preč, abo?
2: Jušak ju. Dobíš jenaš dále léčeč. Huš, huš.
1: Huš. Okej. Huš. No bože mě.
2: Bože mě.
1: Bože
2: mě. Ach, tamhle vun léči náš Filomelos. Netko pak mi to tež, já se šojedne neje. Ach, Filomelos.

0: Skupina Hanka, sudom nudom vosom po naposedmiche. Zorabistika popuču, tak reka poskyt k Sapsko instituta v tutem jubilejnym peča sudom džesatem liče, a teme fachuču a fachucu su prašane tež nedono Sapske muzeu na zaredovanju Kofi Cioch. Tam je doktor Robert Lorenz přednošoval vo serbskim kalendre, kiši žos leta džujadna često je na postavu kaža, znač pola vas klinka, dež menuju hesvo Moja domizna, moja domovňa, meine Heimat. Dr. Robert Lorenz je titulne strony od spočatka do džensnišeho analyzoval a přitom stereotypy odkryl. Matej Gisvok je se s tem raz zabíral.
1: Hač do džensniša nasčinu kalendo vukadža a je jedna z najvúspěšnějších periodiku ľudova nakonistva domovina, kýž skyča hoborský fundus v obrazu. Dr. Robert Lorenz je sa analýze na titulne strony věnoval. Na fotách je via so najhúštišo krajiny, potom tradicionálne v obraze, trošku mene moderných a riedka mieščanské motivy. V postatých letách viechu napríklad tež ešte národnine Píka, Lidknechta, Stalina abo Lenina zapísané, v 60. a 70. letach sčijovachu tojšto socialistických motivov. Popše roče su fotografojo potom bole vúmjuske fota krajino a svičatka bieze ľudži vozivili, a hezo su ľudžo vidžeč potom ši hajenju na vošku. A v zajšvih 60. letach pokaza kalendar zaso trošku viac odmiene na titulných stronach. Kulturnu krajinu jako idyl, tojšto cirkviu a viele viesku. Navodnica muzeja Kristina Bogušova.
2: Mi je nedom tuta tema tež nekak dovočka skočiva, dokež je to zajímavé, jenu reflektovač, što poprom my sami vo sebi do sveta dáme s tutemi vobrazami, ki so produkuja, a kak je so to v biehu tých let žesatko vujivalo.
1: A lada jona retoma svoj obrazov, kiš je doktor Robert Lorenz v biehu svoja přednoška pokazal, Kristina Bogušova doda.
2: Nimo toho je to jen hoborský potenciál na kaštaka kronika ryči, vo šelakých výdach, na poladách, ale tež vo estetickým a tež vo politickým a v obsahovém zladovaniu na tuté v obraze, kad sa my so sami prezentovať. To je jara zajímavé. A kaže nám doktor Lorenz dženca rozvožil, vopravde dženca ešte dobré téma k diskusii.
1: Tež Helena Palmanova je přednoške z Čihuava.
3: Bisch jara zajmaue, tisch de rozdzieli, w kajkich litach so kajka tema dominowała, a dwobraze k tomu, also samne bisch to jen jara zajmaue przednoszka.
1: A przytem jest so Helena Palmanua tisch sama jeszcze raz do zajszwastcze podała w dopomnienkach na łone kalendar.
3: Myśmy doma we zwyczynie, gdyśmy ja małka była, ze moją wóku szła przez wiesku, a te rozdzieliła, albo przedawała. Niektóre w obrazie są jara riany byli, jako dziecko są ja to tak a tak, kuskinak czuła, żadne polityczne wice nie jestem tak jara się wobladała, ale te riany draste, albo wokajne, albo zwierzęta, aber stolztom im nutzkabische du bische jara zaimauer.
1: Na internetnej stronie Serbske instituta reka tema přednoška Protika moja Vúžica jako příklad serbske sebiestereotypie trošku suche a teoretiske mjena za přerušo pisane přednošk.
0: Mati Gisvok bie nedavno Serbske muzeu, tam bie doktor Robert Lorenz rieče zorabistika popuču pozastav a je predstaju analýzu 1 na 7 titulnú stronu nasčinového kalendra.

0: lečme.
1: En plus jen. A ja čara su tež vojerecach, ličili ve vojerovske vužijske kupili su minuce čara in celo vosebite podavk doživili.
2: To pa su dobili malku sjaci ličičač jen plus jen minuce mjestem je kupe 5 milionov hosči vopetava. A čara bihu ličbu docpili, a to sme foto dostali prekvapenie svojve, ki sme so netko leto zadamo vukupvač a puvač, to bi minuce da kupile na jubilejnih hosči. Zamoviči s dobom zdjela, kak so kupel vuživa. 77% hosči či přinže tam, zoby púhavo, 20% da si pravidvonie zaunu ľubič, tež veľa šulovský skupinu tam maja, kiž púhanie navúknú, to vúčinia 20% a maja tam tež hľaké kurze, kiž 17% všech vopetovarju vúčinia, tuž gratulácia do vojerec.
1: Zadal mô sa vúkupač. No hoj, toto nešto je. Šešo džin, štyria posta.
2: Púhač môž tam tie, hej, kúpač, hej. Mokra vodbeš, hej.

Kak tu ta česká tradicionálna pečen, se svoja zomjasa ište raz rika, svíčková na smetanie, dež tole do ličenskej mašiny zapodače namakače nudom tež český tradicionálny recept, a to od české kuchorky, potom nemže poprom pševelik šivejíč. To s tým zmiercom pančicach kukuje, to dženca ničo nebude, tole je so odprajivo. Po takim smirca ne možete so dženca prašet, když máte nekajký problém, napríklad se susedom abo tak. Gmenská rada Krusčicach zetka so dženca večo sedmich, veste do ní Vúžica, a po hodine předtým zetka so gmenská rada Rajbice Rožant, po takim naposedmich veste do ní gmene ve Rožinče. Jutze je pjatk, a to vodme je so vod Česčich ve Krusčicach. 28. koporský turnier starých knězov pokal Srbsko Sokova. A hodinu božišo, vodme je so potom zjavne posiedženie zvierského předsedstva domoviny na gmenie ve Krusčicach. Kulovská pivornia svieči přes celkunst tydenia. Na všetkých dňach, also po takým od piatka do nedele, očakuje zajímcu live hudba, vedenia, popivornia a zabava. A jeden z veršku bude potom pivornický viacboj sobotu popodňu. Na riach sobotu večer zahraje potom tiež jedna kapava. Svedenské zaradovanie 80 let domovinská skupina Vochozy bude sobotu popodňu cioch. A nedelu sme ja potom tam v Švielovej Brúžni v Vochozach domkovanku od 1.6 do 4.00.

0: nábožné slovo.
1: Svešiče od mladého Marka Suchia z Rubilčic.
2: Vážení připosluchaky a připosluchario Serbského rozvosa, husto dy prašame so v svojim živenju za zmyslom a pytame stajene za zbožom. Niektorí škúli so při tutem pytaniu zubi, abo čini to tak zasakle, do nič nepřesvapene. Ach, živene je teda tak a tak bez mysla. Všude, kdež pytam, nenamakam spelnenie. A to nezaleží na nami. Abo tola? Kujždy z nás človekov je z prúznotu narodžené. A spytame tutu džiru, napríklad, z pienezami napelnič, v zmysle, kdež skončte viacem zdy dostanu, budu zbožené. Pytame všude na sveče za so hodžacim pozlovým džilom, za tutu prúznotu. So bychme skončne zbožení a spokojne vúpielnení živí byli. Když nesú to pienezy, što môho hevak tuto prúznotu vúpielnič, pielnime miestna naše duše se svojskými názornenemi a rozeznávame to nedobre od dobreho. A to si zďažíme. Jeden z pozlov džilov naše duše je bojská ľubošť. Bo pielni tuto prúznotu v nami, ktorúž nemôža žiadne pienezy, žiadne auto, žiaden dom, dy vúpielnič. Tuž, pýtajme dále za tutým zbožom s pomocou našeho stvoriteľa. Pretož praje znáte prísloho, šluž pýta, tu namaka. Z toho vúčitam, zo je možno také spelnené namakač, tak dôho, kež za tým pýtaš.
1: Tole praje Marko Suchy z Rubilčic ve nadoku a zamovitosti budeské katolské osady. 4,5 menšiny hýč a potom bude 8.

0: čím, co dženca ráno rieči. A to čítame v novinách.
1: A to palatame raz do serbskich nujen, dan su čera na štvrtej strane neušenne v obraz vozevili. Handri Baumgärtel je foto činov a vidžet je bačon na polu bala bačonja. Popravom su bačone ježo sreč augusta z Užice do juha votlečeli menujce po tak menovanej vukodnej čare do Afriki tam ste. A bačonski bačon ne je nekajke močato, kajš v serbskich nujenach dali ste, tu nie ježo, aj mocne a stare. Je starše zvirjo, ne je tež nekak votlet druhých bačonu skumdživo, ne je zrane a zamože letač, ale dohož ve Užice pizzu namaka, so je mu tu jara dereče, ale ja pak dobu prajč, ja sem přeco piši kemši nedželu na dopojnče, to toho bačona tam ište nesem uladal, sna tu na rajnče koči a pon neče druge přestoku činijanu. Ja pa toho še nesem uladal, škoda.
2: To dobiš snačem o sobotu, tam stač.

0: Filomelos. Dirtam dejstva Marmie Drozene.
1: Potajkim, ty mi niš proste votličeč. Hač do italske, je? Ja, lube Filomelos, tak cele daloko prič.
2: Hej, proste votličeč. Je nazima najjace drozno to čini. A ty, Filomelos, olica raz tež do juha polečíš. Smoj šop šerje čavoj, a ja vim, zo so veselíš.
1: Aj šun, ale kusk tež nic. Ne trebam ja vupokaz.
2: Nije, ne trebaš.
1: Nešto kježi, rumzanju, mumlenju.
2: Nije žaden proviant. Ty namakaš popuču dosť.
1: A što je s mojim meškuškim zaučkom?
2: Ach, s tým nemožeš lečeć. Vostajun tu.
1: Ale što potom, ty som mučne.
2: No potom pytaš se pšitulne blečk a hotovo.
1: Ojej, ach, miž nowy brjuszku kodzi. Myslu si zo wy, dzieci, mi poprachujecie.
2: O, Filomeloso, ty tla jeszcze z cała wotleczał nesy.
1: Ja wiem. Okej. Netko?
2: Netko.
1: Dere. Ja leču! Ja leču!
2: To ty tola heva ktež činíš.
1: No haj, ale ja leču nitko jenož do jednoho smiera.
2: Trichy, stajnje do juha. Juho zapada. Dobre let. Filomeloso, pšin strohe zas.
1: Budou!
2: Na, džeči, ne je naš Filomelos zmužite, je so převinil a leči skončne do italskeje. Ale huj, što da z njim je?
1: Ja več se ne možu.
2: Što? Nedam tu za pestovanju? Što da máš pučovansku korost?
1: Vidíš, nitko sem kore. Ne možu dale lečeć. Ja dobiu doma vostać.
2: Přeco, Vomire, se jenaš rozpršene, kaj su džiči rozbučene, tež dobia před vele ľudžimi basim přednes, abo tež maja šulske džiči kontrolu před sobou.
1: Ale mi je hubene.
2: To je normálne.
1: To nepunče, da se preč, abo?
2: Jušak ju, dobíš jenaš dále léčeč. Huš.
1: Huš. Okej. Huš. No, bože mě.
2: Bože mě.
1: Oh,
2: tamhle vun léči náš Filomelos. Oh, netko pak mi to tež, jace šojedne neje. Ach, Filomeloso.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Matej Gisvauk.
1: Dobre ranje. Srpski šulski a zetkavanski centrum v Budešinje dostanje novu menzu. Ju chce krajnaradny zariad hač do konca 2028 podľa internáta natvarič. Kajš z Žilina na prašvanie je zamier novo tvára srpským šulariam, kýž na gymnázii a do vyššie a základnie šule koža, kajš tiež internátnym dečom, dlhodobne dobre vúmenenia za zastaranie z jedžulský čič. Nimo to je s tým v šulským tvárunju potom jace miestná šakoma so tukvilna jedžona na dve riaduni pretvarič. Hišče nima budeski krajnaradny zariad, kiše nošo kompleksa přizvolenie za spěchovanie. Dúčasne kalkuluje z 3,5 miliónami euro, kiš moa noa menza pfačič. Všetke 57 miesto a gmenu v okresa Budešin podpiera požadanie vo Einsteinovi teleskop ve Vúžice. Na čarovším posedženiu mišča a miestnanosti v okresa podpísahu list, s ktorým še signalizuje svoju podpieru za sledenský vulkoprojekt. V prvním poleče 2027 chce projektový tým Technickej univerzite Drežďane požadanie zapodať, v bihu lieta má sa potom rozsúdiť, že vo Európe sa tutun teleskop tvári. Vún má viacere miliarde euro pfačiť, a v najlepším páče konc 20-30 let započet dživač. Z 8 projektami v občelico Honia Vúžica na sakskim vúbiečovaniu nutsku nech miesto s mienom Up in the Mitte. Lieca dživoto zo maja na miesta v centrumach kôdnejše byč. Miestrujem povabí so Budešin s ideju přípravu, kýž dáča vodu so Miholič a tak ľudí na horcech dňach v okôdňa. V Žitavie maja plánované mobilne vauky ze staječky škod skýča a v Zorilcu chcieča v nutsku nech dvorách viace kirku až tomu zvosadeč. Za túte a druhé ideje převostaja Sakska viacač cístate sac euro metovanských pines v novembru do večerju vúzvola. Miesto Kulo vúžíva serbskú komunálnu paušálu zamiene za spichovanie serbské rieče a kultúry. Tak buchu gratunie vonevých voborov a nadrožné táfle jednotne dôrečne popísané. Mimo to ste serbská drastová stva a krabatová zakladná šula Příražky za ladanie svojich národných drastov dostavoj. Tež ve prichodže sú investície do vôrtovania s dôrečnými táflemi a serbské kubvanské materiálie plánované. Spolnomocnené za náležnosť če Serbo Štefan Rachel vyčujete vážne přinožky za zakovanie serbskej identity v Kulovskej končinie. Handri Zela, drebie svavný serbský básnik, jeho zamožnosť či ako komponist pak biechu jara vobmiezované. Jako příklad pokazaštaj Mirko Šota a dr. Franz Šin čera v budeským serbským domie miestrujem rukopise Zela rjevých notu. Ani melodiu svavný Lubki Lilie nie vún sam napísal, ale se ju od druho komponista dopísač dal. Zela rjeva melodia ke Havidžu di Ptača Tačaneč je ketro podobna tedy znatému nemskému ľudovému spievi. Zaslužba Zelarjových melodiů bie po svojach Mirka Šota a Franca Šienaskere zasúvané serbské studentu z cova do serbského spievania pohoňovali. Do toho bychu serbské ľudové spievy mez nimi liedma znáte. A to vane bychu naše povestče, kýž namakáče tež na našej internetovej strone a ve našej dávodnej app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Tu kvílu sa panca, tu v Budešine 12 stopňov živé slepro pokaza a dženca zmijeme přes cvý džen také hač do navečora, přeco zaso dešť. Tež vicik, tun vy bio dňa hišče, dále přibera a živé slepro te docpie dženca maximálne 15 stopňov, juce zaso miniate, s blakami sa tež juce podešťuje a juce docpie živé slepro potom 17 stopňov.
2: Popkadne pokyvy za našu končinu žádne nemám. Nezabuď si pak dženca předešník, abo nezabuď na dešťový obvěžk. To si mě někde nankává. Obvěžk, to někak nádobný klinč a celínak, ať tu jenželský kýp, no. To je nám srbská řeč zbytnica raz takhle namětovala.
0: Srbský rozvoz.

0: So rabistika popucho tak rika, poskit ksapsko instituta ve jubilejnym becha sedom jesatem lietche, a teme fachocho a fachocho su prašane, tež nedovno Sapske muzeu na zaredovaniu kofej cioch. Tam je doktor Robert Lorenz přednošoval vo serbskim kalendre, kiž šižo z leta 1901 50 vukadža. Znač, pola vas, klinka duš menuje u hesvo Moja domizna, moja domunja, meine Heimat. Doktor Robert Lorenz je titulne strone od spočatka do džensnišeho analyzoval a přitem stereotype odkryl. Matej Gisvok je so stute temura zabiral.
1: Hač to džensniša, nasčinu kalendo vukadža a je jedna z najvúspešnejších periodiko ľudova nakonistva domovina, kiž skiča hoborský fundus v obrazu. Dr. Robert Lorenz je sa analýze na titulne strone venoval. Na fotách je via so najhúštišo krajine, potom tradicionálne v obraze, trošku mene modernich a riedka mieščanské motive. V postatých letách viechu napríklad dejšišče národnine Píka, Liebknechta, Stalina abo Lenina zapísané, v 60. a 70. letach sčiovachu tojšto socialistických motivov. Po přeroče sú fotografoja potom bole vúmyske fota krajinov a svičatka bieze ľudži vozivili a hezo sú ľudžo vidžeč potom při hajeniu na vošku. A v zajšvých 10 letach pokaza kalendar zase trošku viac odmiene na titulných stronach. Kultúrnu krajinu jako idyl, tojšto cirkviu a viele viesku. Navodnica muzeja Kristina Bogušova.
2: Mi je nedom tuta tema tež nekak dovočka skočiva, dokež je to zajímavé, jenu reflektovač, što poprom my sami vo sebi do sveta dáme s tutými obrazami, ki so produkuja, a kak je so to v biehu tých let žesatku vujivalo.
1: A lada jona retoma s obrazu, kiš je doktor Robert Lorenz v biehu svoja přednoška pokazal, Kristina Bogušova doda.
2: Nima tuho je to jen hoborský potenciál na kaštaka kronika rči, vo všelakých výdach, napoládach, ale tiež vo estetickým a tiež vo politickým a v obsahovém zladovaniu na tuto v obraze, kad sa my so sami prezentovať. To je jara zaujímavé, aj každý nám doktor Lorenz dženca rozvožil. Vopravde dženca je ešte dobrý téma k diskusii.
1: Tež Helena Palmanova je přednoške z Čihuava.
3: Bische Jahre zaimauer, die ich die Rosjili, wie kaikich litach, so kaika Thema dominowauer, de Bobrase, ktumu, also samne bische to jen Jahre zaimauer, pschennoschke.
1: Abschiedem, hier so Helena Palmanua, die ich sama hischeras do seischwas chepodawa, wie dopomnenka na wone kalender.
3: Müsme doma wiswitschin, ja, dus mir mauka bewa, sis moje woku schwa, pschis wesku, a de Rosjili war, aber pschedawauer. Nikotre Bobrase su Jahre Riane Billy, Jako Gitscher, som ja da takatak, Kuskinak Chua, Jane politiske Witze, nesem tak Jahre se Wobladauer, alle der Riane Draste, aber wo keine, aber Zwirita, aber stolstom im Nutzkabische. Du bist ja Jahre Seimauer.
1: Na internetnej stronie Serbske instituta rika tema přednoška Protika moja Vúžica jako příklad serbske sebiestereotypie trošku suche a teoretiske mena za přeušo písane přednošk.
0: Matej Gisvok by nedávno Serbske muzeu, tam by doktor Robert Lorenz rege zorabistika popuču pozastav a je představu analýzu je na 70 titulných stronu nasčinového kalendra.

što s tym zmiercom dženca pančica Huku je ničo nebože, poprom chcuše on vám svoje uši a dobrú radu popšeč, ale tuta vecka vúpadne nebože. Jutce piatk je 28. koporský turnier starých knězov vo pokal Sapsko-Sokova na športnišču Krusčicach večer 6. A hodinu božišo, 19. hodinách je zjavné posvědčenie zjazko předsedstva domoviny. Tam pôjde mi s druhým vo aktuálnu situáciu župy Michal Hornikamens a tiež vo dživavosť rády zaužby za serbský ľud. Kuloska pivonia svedčí celý konc týdenia a to k 34. rázi miestem. Svedženské zariadovanie skladnostne 80-letnou obstača domovinskej skupiny ve Vochozach bude sobotu po podňucioch a nedželu zmeja tam potom domkovanku ve Švelovej Brúžni Vochozach od 1. do popoludnia 4. Votorene dvore, staré borské tradície, hudžba, dživadlo a vústajnca tež rejač do noci, tole šo, skiča, vone džen votorenech dvoru a to ve brietni sobotu od dopodňa džesačich a to ponže hač do noci, hač po polnoci, hač dojene. 8 hodin 50, časač menšinu ešte a potom bude čovečich.

Vítaj šo na serský program, hojo Diana Šicová za vás. Ten týždeň se zaberieme z demencu, chorosť, ako viele familiu potrefio, kak jo šedne žien doma s dementným ľubem, kak doživioš moment diagnóze a co pomaga přísvojšpným s takým kjablom živebyš. To šo sme mogali se pšašaš a svišeme žien za obšon rozkrono z potrefio neju ženskiju. Dobrú povesť, dajo žinca z Budyšina. Tam gažívajú už tlejšie cás na plánovaniach za nové serský fórum viede, ten tak pomenione lauský areál. Žinca, skoncne by mogali groniš, bužo namestne teke nieco vížeš. Nic vížeš, ale svišaš, bužo šo planast rádiu žinca spíve a ulicovajnka k zachopienkoju na zime. Vedro tomu už přepšosejo. Pön máme pak také vašu nejlubšu muzikové programie, muzikové žicenie přísvuchárky z Hožebusa. A gratulácie k narodninám lietajú žinca také hú do mesta. Po takém vrstajnčo pri rádiach.

Hove dolni vůžice, v chože bozu jo nebio runo šire, a tam a sem bůžo se žinca hyšči raz testčováš. A v gorni vůžice nja maju lepše vědro, ale v budišině maju žinca veto dobru launu, myslím se. Dokuláš, som runo groniva za tamne lauski areál, za ten serski forum věde, zachopiju se žinca te výdobne živa. Archeologi chapja ju rysch na porninje miaze lauskimi groblami a starym postom. Tam de postči pionica za magazine nastaš. Serski institut a serski musei ga dostanjote tam svoju novu domunju. Probove tocinja na tom arealu su ve dvimokostči vet potera metarja na zbytki sedlišča z ranego srežoveka pokazali. To se njento dokrat ne přespytujo, a archeologiske urevanja maju až dogod zakoncone byš, a tvarske živa pön ve pšidocem nališu se zachopiš. My zachopijome nento net z dalšnym žielom našeje tyžinskeje teme. Chorost Štimenca nas zaberio, a my sme v rozgronje byli ze žinskeju, kenč ze svojskego nazgonjenja ulicujo, kak to jo z na demencu chorym ze svojskej familii.

0: aktuell natürlich in dem Mens Maziel sensibilisierowasch sa torstu chorost. Gash pschiswolschne su naras ve situazis, wo dementnego luja starasch, zmeniose cesto zervis wird. Kak zwischisch asch ma Partner abo Partneriko, Partnerka nahen abo mama demensu. Zosu pön prätne gschatze a kak pschitom ten zelle zas mötz obchowasch. Gregor Klim, jo povedau zjadnijo ako ulicu jo ve cvojskich nazgonjenju. Karin Čukova zdešna. Veni se znajote južo dvojko, peš let jo vena oplevala svojogo muža Heinz, abo Hünz, na serski. Ven jo ve starstvje na demence schorijo, a Gregor Klim, jo Karin, zmakao na jeje domacnem dvorje a se z niju do rozkrona dao.
1: Kak je to se zahopilo, ki kotere situacije, bo v kotere momentu, če bo se tilmakovalo, až tam musi nieco biš, až musíme to raztestovať. Kak je to bolo?
2: No ja, to je všetko bolo. Môj človek je mil jednu firmu, blídaniu ho vedešne. A nie mogol veci pšave živaš. Toko laš je mi gronil, ven nie namaká žiadne pšave zahopenk sa svoje živo. A tam som se mysliva, also to njamžo ve poredku byš, to nižo, tak ja jogo nesnajom. A pen sme teke v dovolu byli v Danske, a ven jo jezdžil s autom, a jo kšil stavnje niži vodpocuš, šoš ja som se pičku živovo. Also to groni, až jo miel južo probléme s orientáciu. To nie som do toho žiadne doživiva. A pen sme obi plagojca byli, a ja som to nekak všetko rozkladovala gojcoju, což som tak vyživa, abo markovala, a ven jo net minice byl, also to ugleda ako demenc, ale ven neho se veste, ja dem se jaden termín pla neurologa pytaš. Ja, a to jo pen také bene malcnešvo, a ten neurologe jo teste cenil, a drugi raz jo ven pen také gronio, to jo demenca, celé jasné, druge možnosti veci nedajo a pše veľa nemôžeme cíniš. Medikamente dajo jano dve rozčilone. Sme to také ako recept dostali. Jo, no ja, a pen sme zase domov išli.
1: Medikamente sú to nieco obšinnosti, ako čo pen dostali?
2: No ja, ven jo mogol lepi spáš v noce. To je také celé vážne bol za mňo. Dokoláš, kaž to také nemierne lúž máš, kenč jo stavne duce a von jo miel taký bewegungsdrang ce vyžien, to je echt napinajúce. Dokoláš, musíš stavne na ňo go gledaš. Co von cení, kak von to cení a tak dali. Žo jo von, ja som jo go cestči pýtava.
1: Wenn ja tebe jüschisch dies nau, also nichts tak, als wenn ja sabuch, to wenn ja alle teuer napschadut denn dieses Kurzzeitgedächtnis, agiert haben, portrifft schon, aber kack ja to, boah.
2: Na sacho penko, ja, na kuschte pat, ja, schickne, hüschis nau, teke te bratscho, ako, te so pschischli na ogliet a tak dali, aber druge luge, ja, se pschätze, wjasselio, kasch ja ogliet mio, a ja teke sejetze wöstau, a pschisbuchau, a jo také opýtal nieco ulicovaš a tak dali. To jo jomu spodobal, ale gaž jo von zemnu sám byl ho, jo to bene šiško byl, dokoláš jo tak nemierne pen kúšte žien byl. Kúšte žien, až to nekak žasešich. Do toho nie žiadne kšiel spáš. A to jo bene napinajúce za pši svojšpne.
1: Ale jak ty to se na koncu teka utrawa, co ja tebie pitom żarżowo nic, nie wiem, zaś wyblowasz.
2: No ja, to nie o laszko. Also, ja som miła już o moje cwiblowanie, lec ja som to szykno obszarwie ceniwa, lec som z czapna dosć dokolaž ja na koncu ja nisam žedne votekrona od njega dostava lecjo von mucne, abo co niži hin, abo co ven, a pičku se pogibovaš. Ja, ja ne vem, also to je juž bene šiško, ali ja som to irgendvi doch zmestrovava, ale som sobu dostava až naš syn velgin šerpil dla toga. To je za mňa také širško bol.
1: Co ja jomu pomagalo?
2: Na ja tam a sem pičku ogled, ven ju také cestči na drugom boce bol, pla mojega nana, a kuž tu sobotu, jo kšiu také na Kenie redovaš. A to sme irgendwie cenili. Moja žuka je opäť pomagala a ja.
1: Momente namakáš, až ten svet jo verichu na koncu, ne?
2: Ja.
1: Co sú za tebe také momente byli? Betom sa so, daj o teke také?
2: Kaž som v Zagrože duce bylo. A tam som mogal o pičku ceniš. Ale to ja napšal do šiešky cas.
1: Kaká vesoba je o tvoj hinspo?
2: Ja, jan bene luštne cvoviek. Kenš ja rád zemnú teke rejoval. Ja, přeci přijazne. Ja přeci teke na drugich svišal a ja opytał, šo rozmiš, a jano to nie lepše kšil, za šiknich, vse mne za familiu. Ja drugim teke veľa pomagal, a ja, eben jan lube zvovek.
0: Z Karin Čukovejo, jo Gregor Klim byl v rozkronje vo jeje muža, kenš jo v starstvie s chorio na demence. Jo to za vás zajmna tema, z čo v podobnej situácii a pomaga to vám svišaš, kak druge sú doživili demencu. Dlejša verzia toho rozkrona namaka jošo na našom internetovom boku pod rbb-online.de/zorben.

Budušinske kvintetove spivarje a moravske gerce z Brna. Na zemje so teke kjarmuše, hünži gronje tek kjarmuše. Kjarmuše abo kjarmuše majú nico cynuš z vesvešením cerkvio, což je jeden nabožninský svižin, znate juž z casa Srežoveka. Žins ni ten cerkvine charakter kjarmušu vec poznaš, dlatogo, až se tam rejujo, spiva a pijo a žrejo a šak druge necerkvinske götujo. Za sarskich buro su kjarmuše přece oblubované svižinje byli. Pozniach su byli znata a svižbne na kjarmušu přosane. V šakých vesadach su teke ušti namše, žož se namšarje bogoju za dare žikuju. V katolických regionách Ružice chajže mori luže, tak jo ve Sušecach a Roženče, to susedneje se a přose tam vo tykajnc, mogi raz teke vo jišnicu a víno. Domovinska kupka ve mieste Hošobusu jo nové svižin iniciirovava. Kjarmuša skuseniu pjaceniu. Nint prezentirojo se nam serski ludovo ansambel z kjarmušku. Potom spívate Bernhard a Peter Cuš, žincia kjarmuša a grajo český orkestr Šohajka. Komponist jo Jan Cuš, na text Jana Vonaria. A pön spíva Monika Kleset kjarmušny dom Siegberta Himpela na text Wernera Mischkanka.

0: RTV. Savski program. Savski program. Tema.
1: No, Marco Joscho, da teke Jujo, seit schnell Luft wordu jo zimni. Taka frisch na mokschota laje venjom. Bom es super küschtschi zelene. Gledame na kalender, mame Jujo nazimu. Zomme ve usschewanjo ninto tot schochu vers wieschich. Spivajutze a klinsetze sachopienk nazimu sasnejo ninto se serskimi gwosami a anekdotami. Anja Kochot schwarzuwa pschauzejo. Wiele wiasela.
2: Po kalendariu hopi se nazima. Togod la buža se naša přiduca pogožinka v nazim skulavnu staraš. Za našich predonikov v tých sach jo v nazim je važne bylo se na zimu přigetovaš. Togroni težni musí dochovane byš kulky a hrepa, aby luže a dobytk caroby dostčmili. Na zimu sú tie lúže také šlachtovali. Ješnica a šinka sú se getovali a sušili, konzervy varili. Tak jo tá zima mohla přiš. Te svieženie sú se přigetovali. Tak si užo uši 100,700 let na Michała, to je ten živieš a 20. september, abo na prednie nieželi v oktobru v tých křesťanských gmínach žňúne svieženie svieše. Tam se te hotarje pyšne se spolnými pôdami. V šakých gmenách se teke akcie solidarite převiadu, žož se zbiera za chudých lúži. To se vie až teke šaké kjali, že dajo, ako majú ze žňami cuniš, aby rujú ve cerkviach spívane. Ninto zaklince na zemský spiu, spívane vet Jane Winklerojc.

0: Mi se kroni Marita Šumanova, a ja som ceptarka na Donoserbskom gymnáziumie. A som bola také uknica tam, ale ho, dovoľažnento som ho. A ja som spívala v Korie na Donoserbskom gymnáziumie a viele spívov mi se spodoba, napríklad Lubše Lúže.
1: Ja, luba Marita, my máme samo jedno nagrávanie z kúrom šúle. Tekte hýšči vod serskej rozširjoneje ušeje šúle. A při tej gospie, ja otec bio svišeme net, a při tej gospie z našej ešte raz ta pokazka, ktož vod negajšných spívarku a spívarju, co v kórie absolventu sobu spíváš při šulskem jubileju v přidúcem septemberie. Ta, ten, abo ta, dáš se ninto južo při probách obšilio. Přidúca proba bužo 28. novembra v Auli šule.